srdce a oči a hlava, co točí se z hloubky pode mnou. Skočit a zkusit, zda mraky jsou pevné a tělo mé tělem svým obejmout dovedou. Ruce a nohy a srdce a oči a hlava, co točí se z hloubky pode mnou. Skočit a zkusit.